0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jo. Já si jim tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Aplaus, Věra.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já. Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Úněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
2: Jak to bude probíhat?
3: Zdravím.
2: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
4: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
3: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to, mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No, setkání, jak říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
4: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
2: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, jo, Opidium bude. Stradonice, jo. A teďka to bere jakoby ze zhora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora a potom jsme my.
4: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
4: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
2: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
4: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jako, já si jim tak koupu.
4: A tak na Holém vrchu v Úněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: And I'll write your name.
1: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
2: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
1: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
3: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
4: Jak to bude probíhat?
5: Zdravím.
4: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
1: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
3: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
1: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
5: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to, mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
1: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
6: No setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
3: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
4: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
1: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
7: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
3: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
1: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
8: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně je takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
3: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
4: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
1: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
3: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
9: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak koupu.
3: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klemšová.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

Ha.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Já mám ráda maminku, tatínka, Verunku, Ducha Suvázka, ale nejvíc mám ráda Rádio Applaus.

Tleskejte, prosím, protože přichází Rádio Aplaus a já mu tleskám s vámi, váš Jiří Žák. Aplaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No, setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál. Jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, jo, Opidium Stradonice, jo. A teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě bude vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já si jim tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Kenčová.

wanna say?

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu, nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volska Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě bude vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jo. Já s tím tak půjdu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, jak říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze zhora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jo. Já si jim tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Aplaus, Věra Kenšová.
9: We don't have any more money.
10: Oh, it's Christmas. They're free.
9: Thank you, Mr. Jeepers. Okay. Thanks for all your help.
11: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabink je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
12: Já.
9: Timothy, už nemáme žádné peníze.
11: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applepalouse.cz.
12: Měli bychom vyrazit.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No setkání, jak říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak půjdu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová. Thank you.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů, tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce, postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Kemšová.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No, setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílýho kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad Tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně Tuchonín, Vysoký a Vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Aplaus, Věra Anžová.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař. Nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Rádio Applaus.

0: zatleskat, něčemu se naučit, Pussy Radio Aplaus, jako já, Jirka Babica.
1: Aplaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to, mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílýho kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium, Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně Tuchonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus Věra Klimšová.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Úněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to, mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jo. Já si jim tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Úněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Aplaus, Věra Krenčová.

Klaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenout, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel. Ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to vše, ne? Tak jo. Já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers.
1: Oh,
0: thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
5: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applehouse.cz
5: Měli bychom vyrazit.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Probuďte se. Je čas na Applaus.

0: Posluchačům Rádia Aplaus přeju, aby měli rádi Aplaus. Já kvůli Aplausu žiju, protože kdyby nebyl Aplaus, tak nebudu na koncertním pódiu. Já se z Aplausu vždycky raduju, tak všem přeju, ať se z jakýhokoliv Aplausu radujou. Teďkom bude Aplaus poslouchat v podstatě každý. Tak to vám přeje Jaroslav Svěcený. Mějte se hezky.
1: Aplaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a tlačí, řekněme, do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů, tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad Tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně je takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já si jim tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus Věra Klemšová.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volska Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak půjdu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klemšová.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílýho kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně Tuchonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já si jim tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Kunčová.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou?
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: Poslouchám Rádio Aplaus. Mám rád, když mi tleskají. Jiří X. Doležal.
1: Aplaus. Rádio.
2: Execute every motherfucking last one of you!

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů, tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: Tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce, prostě takovou hranici. A vlastně to, mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, jo, Opidium bude. Stradonice, jo. A teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak půjdu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů, tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Úněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme

0: Zaspíváme.
1: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
1: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
3: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
1: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
4: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
0: My jsme prostě teďka na konci toho signálu, nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
1: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
0: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, Zvolská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
1: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
5: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
0: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
1: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
6: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jako, já si jim tak koupu.
2: A tak na holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klemšová.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů, tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílýho kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volska Homole nad tunelem, bacínu Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já si jim tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová. Oh,

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers.
1: Oh,
0: thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
2: Já.
4: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applelaus.cz
4: Měli bychom vyrazit.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: Aplaus je nejen potlesk, aplaus je i rádio. Nechte si zatleskat během dne. Vaše Kristýna Kloubková.
1: Aplaus. Radio.
2: This is for you, Daddy.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávat nějakýsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No, setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klemšová.

Applause. Radio for you.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně Tuchonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jo. Já si jim tak kolbu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Aplaus, Věra Hrnčí. Them that sky shall get. Them that's not.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů, tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce, prostě takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Aplaus, Věra Kenčová.
9: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
10: Jožine, ty máš to rádio, nemohl bych tam valit nějaký pořad?
9: Nebo náhodou.
11: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
9: Nebo má prostě štěstí. Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu? A nebo ze školy Aplaus.
12: Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Já mám ráda maminku, tatínka, Verunku, Ducha Suvázka, ale nejvíc mám ráda Rádio Applaus.

0: Aplaus patří k základním projevům díků, když se někomu něco líbí. Takže poslouchejte oběma ušními boltci. To vám přeje Bohdan Tůma.
1: Aplaus. Radio.

0: Omlouváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný, nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly
5: a hovorovou češtinu,
0: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
6: někdy křik nadřízených
0: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
1: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
7: Jungle.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já. Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
2: Jak to bude probíhat?
3: Zdravím.
2: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
4: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
3: Tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce, postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
4: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
2: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, jo, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
0: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha. V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
4: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
2: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě bude vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
4: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jako, já s tím tak koupu.
4: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová. Friday night, you and your boys went out to eat.

vyvádějí Mikuláše nahoře v bufetu, už se svítí paní Květa dělá. Mikuláše nahoře v bufetu, už se svítí

Ostravou sníh se snáší, z báru se motají.

0: have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers. Oh, come on. Thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já!
0: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applepelaus.cz
0: Měli bychom vyrazit.
3: Applaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenout, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů, tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Úněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, jo, Opidium bude. Stradonice, jo. A teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak kulku.
2: A tak na Holém vrchu v Úněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Applaus. Radio for you. Oh.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No, setkání, jak říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně Tucho, Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to vše, ne? Tak já s ním tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klemšová.

0: se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný, nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly
5: a hovorovou češtinu,
0: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
4: někdy křik nadřízených
0: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
6: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
7: Bez aplauzu se nedá žít. Josef Zima.
8: Applaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já. Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Úněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
2: Jak to bude probíhat?
3: Zdravím.
2: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
4: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
3: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No, setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
4: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
2: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacínu Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, jo, Opidium bude. Stradonice, jo. A teďka to bere jakoby ze zhora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora a potom jsme my.
4: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
4: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
2: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
4: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to vše, ne? Tak já si jim tak koupu.
4: A tak na Holém vrchu v Úněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
4: Aplaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenout, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel. Ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to vše, ne? Tak jo. Já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Aplaus, Věra Klemšová.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně je takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jo. Já s ním tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus

0: omlouváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný, nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly
5: a hovorovou češtinu,
0: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
4: někdy křik nadřízených
0: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
1: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
6: Jsem cool, jsem in, jsem funky. Chceš být taky? Tak poslouchej Radio Applaus. A budeš cool, a budeš in, a budeš funky. Radek Gypsy Banga.
1: Applaus.
7: Best.

0: Aplaus tleská.
1: Nejste si jistí, jaký zvuk jste právě slyšeli? Je to zvuk vytrvalosti a nezměrné trpělivosti. Zvuk hrnčířského kruhu. A já, Věra Klimšová, vás vítám u dalšího dílu Aplaus tleská. V tomto dílu tleskám Anetě Jungerové, ženě mnoha talentů. Aneta bývala fotografka psů a specialistka na to, jakými aktivitami obohatit život našich psích přátel. Před rokem ale usedla za hrnčířský kruh a vytvořila značku keramiky Ritua Keramics.
2: Mě už to focení přestávalo bavit delší dobu. A už jsem byla taková, nechci říct úplně vyhořelá, protože slovo vyhořelá je jako vážný stav. Ale měla jsem k tomu kousek, že už opravdu se mi nechtělo jezdit fotit. Bylo to pro mě spíš povinnost než radost.
1: Říká Aneta. A protože si Aneta jde za tím, co jí v životě přináší radost, moc jí nebaví stereotyp a zároveň před rokem čekala druhé dítě, se kterým chtěla být doma, vybrala si keramiku, kterou může tvořit z domova a může si jí zvelebit domov. Aneta pokračuje.
2: První myšlence jsem si říkala, to přece nejde, teď to jako. Je řemeslo, to je náročný, potřebuješ k tomu péc, potřebuješ se naučit spoustu věcí, je to jako dovednost. No ale to bych nebyla já, abych si nenašla nějaký kurz a nešla se podívat, jak to chodí. A po první lekci jsem se do toho tak zamilovala, že jsem už věděla, že to je moje cesta.
1: Cesta to byla, jak sama Aneta přiznává, náročná.
2: Pro mě bylo nejtěžší na výrobě keramiky překonat tu počáteční frustraci z toho, že mi to nejde, protože mi to opravdu nešlo. Já jsem chodila z té dílny totálně vyčerpaná a demotivovaná, že nejsem schopná vytočit ani jeden kalíšek, protože pro mě to bylo velice náročné. Já nejsem úplně manuálně zručný člověk, takže já jsem si to opravdu vydřela.
1: O to víc je Aneta inspirací pro každého, kdo říká, že něco nejde, protože pokud opravdu po něčem toužíte a pustíte se do toho s trpělivostí a láskou, výsledky se časem dostaví. Aneta začala svou keramiku Ritua Keramics nabízet nejdříve po půl roce známým. Nyní už na svém e-shopu nabízí krásné kalíšky, které si můžete pořídit i vy. Na závěr má Aneta vzkaz pro všechny, kteří mají touhu pustit se do něčeho, co je láká, ale zároveň se obávají, že nejsou dost.
2: Já si myslím, že ten strach není náš, protože nám často od malinka říkali, že bychom si měli vybrat jednu jedinou věc a tý se držet, ale já si myslím, že to je úplný nesmysl, že člověk by toho měl vyzkoušet v životě co nejvíc. Protože pak je ten život pestrej.
1: Já věřím, že o značce Ritua Keramics ještě uslyšíme a Anetě přeji mnoho spokojených zákazníků, kteří si vychutnají svou kávu v pestré keramice, pocházející z trpělivých a vytrvalých Anetiných rukou. A nyní už se podíváme na akce tohoto týdne. Kdybych měla v pondělí 1. prosince cestu do Pardubického kraje, určitě bych se večer podívala do Chotovic u Litomyšle. Nachází se zde pohádkově ozářený dům pana Václava Tronce. Ten se svou vánoční výzdobou zapsal i do Guinnessovy knihy rekordů. Najdete výhradně pravý ráz českých Vánoc s Ježíškem, který nenarušuje žádný Santa Claus ani jiné zahraniční prvky. Osvětlení je všude, na domech i oknech, na altánku, jesličkách, žebřiňáku, pluhu, vozíku taženém koníky, na saních s kupou dárků, starých neckách, stromech i na zahradě. Osvětlení je možné pozorovat od 16.30 a to až do Tří králů. V úterý 2. prosince bych vyrazila do Litoměřic. Nachází se zde totiž stromek splněných přání. Na stromku splněných přání v informačním centru najdete přáníčka dětí z dětského domova v Litoměřicích. Stačí si jedno vybrat, dárek koupit a přinést ho zpět. Slavnostní rozbalování dárku bude probíhat 16. prosince od 16 hodin. Ve středu 3. prosince bychom se mohli potkat na vánočních trzích na Kampě. Každý chodí na Staromák, ale co takhle dát si svařák právě na Kampě? Uvidíme se tam, trhy se tam konají od 3. prosince do 4. ledna. 4. prosince, kdy slaví svátek svatá Barbora, patronka všech horníků, připadá na čtvrtek. Já určitě půjdu na procházku a budu hledat nějakou tu třešeň. Uříznu pár větviček a budu čekat, zda mi Barborky na Štědrý den vykvetou. Půjdete také? V pátek 5. prosince budou chodit po domech Mikuláš s čertem a andělem a v Havlíčkově Brodě se koná přímo jejich sled. Akce se koná od 16 do 18 hodin. Kdybych to měla blíže, určitě bych se tam v pátek vypravila. V sobotu 6. prosince vás zvu do Prahy, a to na adventní plavbu po Vltavě. Adventní plavby představují ideální příležitost pro setkání s rodinou, přáteli nebo kolegy a vychutnání si předvánoční atmosféry na svátečně vyzdobených parnících a lodích. Lodě jsou vyhřáté, takže ze zimy nemusíte mít obavy. Rezervace najdete u Prague Boats. Neděle 7. prosince bude bronzová. Je to tedy vhodný čas na nákup dárků, kdy i v neděli je otevřená většina obchodů. Mě láká navštívit vánoční hrnčířské trhy, které budou v neděli otevřeny na pražském výstavišti. A protože blížící se Vánoce jsou také časem pohádek, v pondělí 8. prosince vás nalákám na kurz historických tanců do Prahy pod Vyšehrad. Ty zde probíhají od 17:30 do 19:30 večer. Teď už vám přeji krásný a kouzelný advent. Loučí se s vámi Věra Klimšová a tleskací štafetu tímto na další týden předává Aně Svítilové.
0: Aplaus tleská!

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Probuďte se. Je čas na Applaus.

pictures. To je jedno, to stejně dáme do...

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers.
1: Oh, come on.
2: Thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
0: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applaus.cz.
0: Měli bychom vyrazit.
3: Applaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně, určitě bude vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: tatínka, Varunku, Ducha Suvázka, ale nejvíc mám ráda Rádio Aplaus.
1: Thank you.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a tlačí, řekněme, do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů, tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No, setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál. Jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacínu Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, jo, Opidium bude. Stradonice, jo. A teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora
7: a, my.
6: A potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
8: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně je takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
9: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus Věra Klemžová.

0: omlouváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly a hovorovou češtinu,
0: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
4: někdy křik nadřízených
0: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
5: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
6: V něčem je tohle rádio naprosto nepřekonatelný. Totiž já nikoho na světě neznám, kdo by neměl rád Applaus. Váš Petr Novotný.
5: Applaus. Rádio.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce, prostě takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak půjdu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klenčová.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Aircheck Rádia Applaus. Posloucháte Rádio Applaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to, mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně je takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v

V Něticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No, setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volska Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně Tuchonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak koupu.
2: A tak na holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař. Nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
4: Rádio aplaus.

0: Pokaždé, když slyším aplaus, je to ten nejkrásnější pocit na světě. Tak se mnou ten pocit sdílejte. Matouš Ruml.
1: Aplaus.

useless talking. All of that

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce, prostě takovou hranici. A vlastně to, mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílýho kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak půjdu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Kenčina.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Rádio Applaus.

Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětlí máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.

0: Z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
1: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
2: Jak to bude probíhat?
3: Zdravím.
2: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
1: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
3: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá. Přece to není tolik práce, postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
4: Setkání, říkal Otík, jeho syn. Setkání s lidma. Mladšíma generacema, staršíma generacema. Je to fajn.
1: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma. Oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
2: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál. Jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
5: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volska Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
1: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
6: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
1: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
2: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě bude vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
1: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
7: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jo. Já s tím tak půjdu.
1: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

Aplaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Úněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce, prostě takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě bude vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jo. Já si jim tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Úněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klemšová.

0: have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers. Oh,
1: yeah.
2: Thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabinky málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
0: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applehouse.cz
0: Měli bychom vyrazit.

touch me, touch me. A summer moon comes.

0: intelektuálně, prakticky, lidsky a úspěšně si vysílejte. Viva aplaus! Valerie Zavadská.
1: Aplaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Úněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No, setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, jo, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jako, já s ním tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Úněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimčová.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Probuďte se. Je čas na Applaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.

0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
1: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
2: Tak naštěstí nebyla nějaká složitá. Přece to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
3: Setkání, říkal Otík, jeho syn. Setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema. Je to fajn.
1: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma. Oheň je ve výšce asi 2 metrů. A je nás tady asi okolo 20 lidí.
4: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál. Jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
5: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora a potom jsme my.
1: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
6: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
1: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
4: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
1: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
7: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jo. Já si jim tak koupu.
1: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klemšová.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já. Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
2: Jak to bude probíhat?
3: Zdravím.
2: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta. Velkou hranici a oheň už se rozhořívá. Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
3: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
4: No, setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
0: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
2: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
5: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
0: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha. V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
6: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
0: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
2: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta. U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
7: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak koupu.
0: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Hrnčí.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař. Nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce, prostě takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílýho kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě bude vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus. Věra Kremšová.
9: Oh, my girl got some ass.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul pradávný, prastarý způsob.
0: Je jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýsi

0: Z vrcholů jsem vyrazila i já.
1: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích, kousek od Prahy, a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť Keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
2: Jak to bude probíhat?
3: Zdravím.
2: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
1: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu Keltského telegrafu David Franta.
0: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
1: Pan David se účastní Keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
3: Tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
1: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
4: Setkání, jak říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
0: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
2: My jsme prostě teďka na konci toho signálu, nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
1: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
5: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
0: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
1: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
6: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel. Ale letos by to mohlo klapnout.
0: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
2: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
1: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
0: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
7: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jo. Já s tím tak koupu.
0: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak Keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klenšová.

yourself.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
5: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: Tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce, prostě takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
6: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
5: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
7: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, jo, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
5: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
8: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
5: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
5: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
9: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak koupu.
5: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas. They're free.
2: Thank you, Mr. Jeepers. Oh,
0: thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabinky málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
0: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applehouse.cz
0: Měli bychom vyrazit.

0: Aplaus, ten mám moc ráda. Bartáková dáda.
1: Aplaus.

0: omlouváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný, nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly
5: a hovorovou češtinu,
6: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
7: někdy křik nadřízených
8: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
9: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
10: Vezmi.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenout, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů, tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to, mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No, setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to vše, ne? Tak jo. Já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Rádio Applaus.

Víš, moje milá, nejspíš trochu ti závidím, že ti stačí, co víš. To já, i když se snažím, stejně do tebe nevidím a říkám, co nepochopíš. Já vím, je to marné a taky příjemné být slepý a ztratit nad sebou všechnu moc. Co říkáš, moje milá, půjdem někam, kde tě neznají a protancujem spolu.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
4: Aplaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium, Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Konín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě bude vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klemšová.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: Tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jo. Já si jim tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Aplaus Věra Klemšová.

0: správné, je to spravedlivé, je to aplaus. Přeji vám krásný poslech. Klára Samková.
1: Aplaus. Rádio.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já. Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Úněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
2: Jak to bude probíhat?
3: Zdravím.
2: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
4: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
3: Tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, jak říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
4: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
2: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
4: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
4: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
2: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
4: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jako, já s tím tak koupu.
4: A tak na Holém vrchu v Úněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klinšová.

Probuďte se. Je čas na aplaus.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas. They're free.
2: Thank you, Mr. Jeepers. Oh, thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabink je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
0: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applepelaus.cz.
0: Měli bychom vyrazit.
3: Aplaus. Radio.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávat jakýsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně Tuchonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jo. Já s tím tak kulku.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době keltů. Podle historických pramenů, tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, jak říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně Tuchonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s ním tak půjdu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klemšová.

0: Omlouváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný, nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly
5: a hovorovou češtinu,
6: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
7: někdy křik nadřízených
8: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
1: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
9: No, já vám něco řeknu, lidi, já jsem v divadle Applaus. A pardon, vidíte, jak se člověk, jak se to, protože jsem v rádiu Applaus a velice se mi tady líbí. Zaprvé tady velmi příjemná společnost, velmi příjemné prostředí a hlavně, já jsem od 18 let zaměstnaný v divadle, takže Applaus. Musím to říct neskromně. Na Applaus jsem zvyklý a cítím se tu jak ryba ve vodě. Tady je Honza Kašpar a zdravím vás všechny diváky rádia Applaus. Honza Kašpar vás zdraví.
1: Applaus. Rádio.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílýho kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně Tuchonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně je takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak kulku.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klemšová.

Berunku, Ducha Suvázka, ale nejvíc mám ráda Radio Applaus.

hraní kapele a po funusech hrát. Můžeš být dobrý obchodník a mít se zkrátka fajn.

chudák nebo základňák. Můžeš být šéfem rádia a do éteru hrát. Nemusíš mít nic a přitom

kurva ďáblovi, nebo tě bude mít Bůh, ale nikdy nebudeš svůj. Můžeš být třeba stavitel a stavět si svůj dům. Můžeš spát třeba pod hvězdama a pít levnej rum. Můžeš být těžší domácí, nebo majitel bank.

herňáků a svý méně krejt. Můžeš dělat holičství a umět vlasy ostříhat. Můžeš být větší modla

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
4: Aplaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a tlačí, řekněme, do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů, tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích, kousek od Prahy, a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce, prostě takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No, setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál. Jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacínu Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, jo, Opidium Stradonice, jo. A teďka to bere jakoby ze zhora nahoru, pěkně Tuchonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně je takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jo. Já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klemšová.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Rádio Applaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to, mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klenčová.

0: Omlouváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný, nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly
5: a hovorovou češtinu,
0: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
6: někdy křik nadřízených
0: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
1: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
7: Applaus je nejen potlesk, Applaus je i rádio. Nechte si zatleskat během dne. Vaše Kristýna Kloubková.
1: Applaus. Komentář rádia Applaus. Applaus. Applaus.
8: Tak pozor, řidiči, protože Česko se zase jednou rozhodlo, že největší sportovní disciplína není hokej, ale držení rychlosti. Přichází speed maraton, což zní jako něco mezi extrémním během a dietním plánem, ale ve skutečnosti je to moment, kdy policie vytáhne radary na víc než tisícovce míst po republice a řekne: dneska to nebude na pohodu. A teď ta krásná věc. Lokace navrhují i sami lidé, takže to je takové to české, já si na sebe zavolám kontrolu a pak se divím, že přišla. Genialita v praxi. A řidiči? Ti se dělí na dvě skupiny. První, já jezdím bezpečně, i když trochu rychleji. Druhá, mám aplikaci, co mi řekne, kde přesně nemám jet bezpečně. Každopádně, pokud zítra uvidíte někoho jet 49 na 50, nelékejte se. To není opatrnost, to je člověk, který nechce dostat pokutu. A nebo taky já, dodržující rychlost akce, ne akce. A policie vzkazuje, radary budou všude, což je jediný den v roce, když si všichni řidiči najednou říkají, možná ta rychlostní limitace fakt nebyla jen doporučení. Tak šťastnou jízdu a hlavně s lehkou nohou, ať ten speed maraton není spíš sprint.
1: Komentář rádia Applaus. Applaus. Applaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce, postavit takovou hranici. A vlastně to, mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No, setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu, nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jako, já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Aplaus. Věra Krenčová. Yo, what up, this is 50 Cent, and here's another exclusive on Shade 45. Check it out.

Applause. Radio for you.

mě. Už jdu na to zas, já po vedrám jsem prostě děs. Sledujte mě, už jdu na to zas, mrn.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Úněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: Tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No setkání, jak říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas. They're free.
2: Thank you, Mr. Jeepers. Thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
5: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applepelaus.cz.
5: Měli bychom vyrazit.
3: Applaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích, kousek od Prahy, a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce, prostě je takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně Tuchonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jo. Já s ním tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Rádia Applaus.

0: Aplaus tleská.
1: Nejste si jistí, jaký zvuk jste právě slyšeli? Je to zvuk vytrvalosti a nezměrné trpělivosti. Zvuk hrnčířského kruhu. A já, Věra Klimšová, vás vítám u dalšího dílu Aplaus tleská. V tomto dílu tleskám Anetě Jungerové, ženě mnoha talentů. Aneta bývala fotografka psů a specialistka na to, jakými aktivitami obohatit život našich psích přátel. Před rokem ale usedla za hrnčířský kruh a vytvořila značku keramiky Ritua Keramics.
2: Mě už to focení přestávalo bavit delší dobu. A už jsem byla taková, nechci říct úplně vyhořelá, protože slovo vyhořelá je jako vážný stav. Ale měla jsem k tomu kousek, že už opravdu se mi nechtělo jezdit fotit. Bylo to pro mě spíš povinnost než radost.
1: Říká Aneta. A protože si Aneta jde za tím, co jí v životě přináší radost, moc jí nebaví stereotyp a zároveň před rokem čekala druhé dítě, se kterým chtěla být doma, vybrala si keramiku, kterou může tvořit z domova a může si jí zvelebit domov. Aneta pokračuje.
2: První myšlence jsem si říkala, to přece nejde, teď to jako. Je řemeslo, to je náročný, potřebuješ k tomu péct, potřebuješ se naučit spoustu věcí, je to jako dovednost. No ale to bych nebyla já, abych si nenašla nějaký kurz a nešla se podívat, jak to chodí. A po první lekci jsem se do toho tak zamilovala, že jsem už věděla, že to je moje cesta.
1: Cesta to byla, jak sama Aneta přiznává, náročná.
2: Pro mě bylo nejtěžší na výrobě keramiky překonat tu počáteční frustraci z toho, že mi to nejde, protože mi to opravdu nešlo. Já jsem chodila z té dílny totálně vyčerpaná a demotivovaná, že nejsem schopná vytočit ani jeden kalíšek, protože pro mě to bylo velice náročné. Já nejsem úplně manuálně zručný člověk, takže já jsem si to opravdu vydřela.
1: O to víc je Aneta inspirací pro každého, kdo říká, že něco nejde, protože pokud opravdu po něčem toužíte a pustíte se do toho s trpělivostí a láskou, výsledky se časem dostaví. Aneta začala svou keramiku Ritua Keramics nabízet nejdříve po půl roce známým. Nyní už na svém e-shopu nabízí krásné kalíšky, které si můžete pořídit i vy. Na závěr má Aneta vzkaz pro všechny, kteří mají touhu pustit se do něčeho, co je láká, ale zároveň se obávají, že nejsou dost.
2: Já si myslím, že ten strach není náš, protože nám často od malinka říkali, že bychom si měli vybrat jednu jedinou věc a tý se držet, ale já si myslím, že to je úplný nesmysl, že člověk by toho měl vyzkoušet v životě co nejvíc. Protože pak je ten život pestrej.
1: Já věřím, že o značce Ritua Keramics ještě uslyšíme a Anetě přeji mnoho spokojených zákazníků, kteří si vychutnají svou kávu v pestré keramice, pocházející z trpělivých a vytrvalých Anetiných rukou. A nyní už se podíváme na akce tohoto týdne. Kdybych měla v pondělí 1. prosince cestu do Pardubického kraje, určitě bych se večer podívala do Chotovic u Litomyšle. Nachází se zde pohádkově ozářený dům pana Václava Tronce. Ten se svou vánoční výzdobou zapsal i do Guinnessovy knihy rekordů. Najdete výhradně pravý ráz českých Vánoc s Ježíškem, který nenarušuje žádný Santa Claus ani jiné zahraniční prvky. Osvětlení je všude, na domech i oknech, na altánku, jesličkách, žebřiňáku, pluhu, vozíku taženém koníky, na saních s kupou dárků, starých neckách, stromech i na zahradě. Osvětlení je možné pozorovat od 16.30 a to až do Tří králů. V úterý 2. prosince bych vyrazila do Litoměřic. Nachází se zde totiž stromek splněných přání. Na stromku splněných přání v informačním centru najdete přáníčka dětí z dětského domova v Litoměřicích. Stačí si jedno vybrat, dárek koupit a přinést ho zpět. Slavnostní rozbalování dárku bude probíhat 16. prosince od 16 hodin. Ve středu 3. prosince bychom se mohli potkat na vánočních trzích na Kampě. Každý chodí na Staromák, ale co takhle dát si svařák právě na Kampě? Uvidíme se tam, trhy se tam konají od 3. prosince do 4. ledna. 4. prosince, kdy slaví svátek svatá Barbora, patronka všech horníků, připadá na čtvrtek. Já určitě půjdu na procházku a budu hledat nějakou tu třešeň. Uříznu pár větviček a budu čekat, zda mi Barborky na Štědrý den vykvetou. Půjdete také? V pátek 5. prosince budou chodit po domech Mikuláš s čertem a andělem a v Havlíčkově Brodě se koná přímo jejich sled. Akce se koná od 16 do 18 hodin. Kdybych to měla blíže, určitě bych se tam v pátek vypravila. V sobotu 6. prosince vás zvu do Prahy a to na adventní plavbu po Vltavě. Adventní plavby představují ideální příležitost pro setkání s rodinou, přáteli nebo kolegy a vychutnání si předvánoční atmosféry na svátečně vyzdobených parnících a lodích. Lodě jsou vyhřáté, takže ze zimy nemusíte mít obavy. Rezervace najdete u Prague Boats. Neděle 7. prosince bude bronzová. Je to tedy vhodný čas na nákup dárků, kdy i v neděli je otevřená většina obchodů. Mě láká navštívit vánoční hrnčířské trhy, které budou v neděli otevřené na pražském výstavišti. A protože blížící se Vánoce jsou také časem pohádek, v pondělí 8. prosince vás nalákám na kurz historických tanců do Prahy pod Vyšehrad. Ty zde probíhají od 17:30 do 19:30 večer. Teď už vám přeji krásný a kouzelný advent. Loučí se s vámi Věra Klimšová a tleskací štafetu tímto na další týden předává Aně Svítilové.
0: Aplaus tleská!

0: Posluchačům Rádia Aplaus přeju, aby měli rádi Aplaus. Já kvůli Aplausu žiju, protože kdyby nebyl Aplaus, tak nebudu na koncertním pódiu. Já se z Aplausu vždycky raduju, tak všem přeju, ať se z jakýhokoliv Aplausu radujou. Teďkom bude Aplaus poslouchat v podstatě každý. Tak to vám přeje Jaroslav Svěcený. Mějte se hezky.
1: Aplaus. Yeah.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to, mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No, setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, jo, Opidium bude. Stradonice, jo. A teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně je takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klemšová.

0: historických pramenů, tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
1: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích, kousek od Prahy, a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
2: Jak to bude probíhat?
3: Zdravím.
2: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
1: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
3: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to, mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
4: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
1: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
2: My jsme prostě teďka na konci toho signálu, nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
5: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně Tuchonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
1: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
6: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně je takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
1: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
2: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
1: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
7: Ne, opečem to a dáme to vše, ne? Tak jo. Já si jim tak koupu.
1: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdem, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě bude vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já si jim tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Aplaus, Věra Klemšová. Was it on that?

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio, nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě, vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Já mám ráda maminku, tatínka, Verunku, Ducha Suvázka, ale nejvíc mám ráda Rádio Applaus.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenout, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to, mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak
9: jo.
8: Já si jim tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klenšová.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílýho kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klemšová.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů, tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No, setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, jo. Takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, pepř u Jílového, z Volska Homole nad tunelem, bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně Tuchonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jo. Já si jim tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus. Věra Klenčová. Is anybody there? Does anybody care what I'm feeling? There's gonna be a lot of shit thrown our way. I wanna disappear so nobody can hear me when I'm screaming.
9: Just fucking walk out. Cause I could use a hand sometimes. I missed you.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas. They're free.
2: Thank you, Mr. Jeepers.
1: Oh,
2: thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
5: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applehouse.cz
5: Měli bychom vyrazit.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: Skanduji aplauzu. Vladimír Javorský.
1: Aplauz. Rádio.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně tu Chonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě bude vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenout, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a to až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů, tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce, prostě takovou hranici. A vlastně to, mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: No, setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn. Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma.

0: Neprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, jo, Opidium, Stradonice,
1: jo.
0: A teďka to bere jakoby ze zhora nahoru, pěkně, Tuchonín, vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora,
1: a
0: potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
3: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
4: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19.58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
0: Můžu si představit, že za těch kelských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
3: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
5: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak já s tím tak koupu.
2: A tak na holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klemšová.

0: Po dlouhém zimním období tady máme jaro a s ním i akce, které nás mají opět propojit a zblížit. Jedna z nich je i keltský telegraf, jak vysvětluje jeho zakladatel Vlastimil Hela.
1: Snahou keltského telegrafu je, jak si připomenul, pradávný, prastarý způsob komunikace, řekněme, předávání jakýchsi varovných zpráv, které využívali nejen keltové, ale i jiné kultury a až řekněme do středověku.
0: Keltský telegraf je akce, která propojuje Českou republiku už 17 let. Koná se každou první jarní sobotu. Na vrcholcích českých kopců se sejdou lidé, zapálí oheň a v určený čas si posílají světelný signál z vrcholu na vrchol tak, jak tomu bylo v době Keltů. Podle historických pramenů tedy asi od 6. století před naším letopočtem. Na jeden z vrcholů jsem vyrazila i já.
2: Je 21. března 2026 a já právě jdu kolem Dolního rybníku v Uněticích kousek od Prahy a chystám se vystoupat na Holý vrch, kde je jedno ze stanovišť keltského telegrafu. Tak po poměrně dobrodružné cestě ve tmě přicházím na Holý vrch, kde už vidím světlo a pro mě také naději, že jsem dorazila správně a nachází se tady skupinka lidí u ohně.
3: Jak to bude probíhat?
4: Zdravím.
3: Standardně, no prostě se sejdeme, opečeme buřty, popijeme, zaspíváme.
0: Vítá mě organizátor a strážce zdejšího signálu keltského telegrafu David Franta.
2: Velkou hranici a oheň už se rozhořívá.
0: Pan David se účastní keltského telegrafu více než 10 let a postupně předává tuto tradici synovi Otovi, který již letos s přípravami pomáhal.
4: No, tak naštěstí nebyla nějaká složitá, přece jen to není tolik práce postavit takovou hranici. A vlastně to mě to baví v tom, že se setkáme a hezky poskládáme.
0: O setkání s přáteli je to i pro místního, který si říká Kozel.
5: Setkání, říkal Otík, jeho syn, setkání s lidma, mladšíma generacema, staršíma generacema, je to fajn.
2: Tak aktuálně je 7:45 večer, je úplná tma, oheň je ve výšce asi 2 metrů a je nás tady asi okolo 20 lidí.
3: My jsme prostě teďka na konci toho signálu nepředáváme dál, takže jsme příjemci, pouze příjemci.
0: Vysvětluje mi pan David a pokračuje.
6: Jde to od Bílého kamene, 1930, Pepř u Jílového, z Volská Homole nad tunelem, Bacín u Koněprus, Hudlická skála, Krušná hora, pozor, Opidium Stradonice, a teďka to bere jakoby ze shora nahoru, pěkně Tuchonín, vysoký a vysoký vrch u Unhoště, Vinařická hora, a potom jsme my.
2: Na některých místech strážci signálu, takzvaní čerti, vypouštějí i světlice, ale tady se světlice nevypouštějí i kvůli blízkosti letiště Praha.
0: V to, že přijmeme signál od Vinařické hory, doufá i paní Katka.
7: Poslední roky vždycky bylo ošklivo, že vlastně takový ten původní záměr, aby se ty ohně viděly navzájem. Takže úplně nevyšel, ale letos by to mohlo klapnout.
2: Je přesně 19:58, kdyby z Vinořické hory měl být vyslán signál, nějaký světelný, k nám do Unětic. Vidíme spoustu světel, ale světelný signál zatím ne.
3: Můžu si představit, že za těch keltských dob, když tady byla absolutní tma, tak tam to prostě ten malinkatý ohýnek někde vzadu, takový ten duch ohně určitě byl vidět.
0: Komentuje příjem signálu organizátor David Franta.
2: U ohně na Holém vrchu se sešlo asi tak 20 až 25 lidí a chystají se opekat buřty.
8: Ne, opečem to a dáme to všem, ne? Tak jo. Já si jim tak koupu.
2: A tak na Holém vrchu v Uněticích u Prahy panuje skvělá atmosféra, lidé zpívají a jsou spolu. A stejně tak keltský telegraf propojuje lidi po celé České republice. Pro Rádio Applaus, Věra Klimšová.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař. Nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: Slyšet aplaus je vždycky příjemný. Pro herce, pro zpěváky, pro muzikanty, snad i pro vás. Váš Filip Švarc.
1: Aplaus.
2: Aplaus tleská.
3: Nejste si jistí, jaký zvuk jste právě slyšeli? Je to zvuk vytrvalosti a nezměrné trpělivosti. Zvuk hrnčířského kruhu. A já, Věra Klimšová, vás vítám u dalšího dílu Aplaus tleská. V tomto dílu tleskám Anetě Jungerové, ženě mnoha talentů. Aneta bývala fotografka psů a specialistka na to, jakými aktivitami obohatit život našich psích přátel. Před rokem ale usedla za hrnčířský kruh a vytvořila značku keramiky Ritua Keramics.
4: Mě už to focení přestávalo bavit delší dobu. A už jsem byla taková, nechci říct úplně vyhořelá, protože slovo vyhořelá je jako vážný stav. Ale měla jsem k tomu kousek, že už opravdu se mi nechtělo jezdit fotit. Bylo to pro mě spíš povinnost než radost.
3: Říká Aneta. A protože si Aneta jde za tím, co jí v životě přináší radost, moc jí nebaví stereotyp a zároveň před rokem čekala druhé dítě, se kterým chtěla být doma, vybrala si keramiku, kterou může tvořit z domova a může si jí zvelebit domov. Aneta pokračuje.
4: První myšlence jsem si říkala, to přece nejde, teď to jako. Je řemeslo, to je náročný, potřebuješ k tomu pec, potřebuješ se naučit spoustu věcí, je to jako dovednost. No ale to bych nebyla já, abych si nenašla nějaký kurz a nešla se podívat, jak to chodí. A po první lekci jsem se do toho tak zamilovala, že jsem už věděla, že to je moje cesta.
3: Cesta to byla, jak sama Aneta přiznává, náročná.
4: Pro mě bylo nejtěžší na výrobě keramiky překonat tu počáteční frustraci z toho, že mi to nejde, protože mi to opravdu nešlo. Já jsem chodila z té dílny totálně vyčerpaná a demotivovaná, že nejsem schopná vytočit ani jeden kalíšek, protože pro mě to bylo velice náročné. Já nejsem úplně manuálně zručný člověk, takže já jsem si to opravdu vydřela.
3: O to víc je Aneta inspirací pro každého, kdo říká, že něco nejde, protože pokud opravdu po něčem toužíte a pustíte se do toho s trpělivostí a láskou, výsledky se časem dostaví. Aneta začala svou keramiku Ritua Keramics nabízet nejdříve po půl roce známým. Nyní už na svém e-shopu nabízí krásné kalíšky, které si můžete pořídit i vy. Na závěr má Aneta vzkaz pro všechny, kteří mají touhu pustit se do něčeho, co je láká, ale zároveň se obávají, že nejsou dost.
4: Já si myslím, že ten strach není náš, protože nám často od malinka říkali, že bychom si měli vybrat jednu jedinou věc a tý se držet, ale já si myslím, že to je úplný nesmysl, že člověk by toho měl vyzkoušet v životě co nejvíc. Protože pak je ten život pestrej.
3: Já věřím, že o značce Ritua Keramics ještě uslyšíme a Anetě přeji mnoho spokojených zákazníků, kteří si vychutnají svou kávu v pestré keramice, pocházející z trpělivých a vytrvalých Anetiných rukou. A nyní už se podíváme na akce tohoto týdne. Kdybych měla v pondělí 1. prosince cestu do Pardubického kraje, určitě bych se večer podívala do Chotovic u Litomyšle. Nachází se zde pohádkově ozářený dům pana Václava Tronce. Ten se svou vánoční výzdobou zapsal i do Guinnessovy knihy rekordů. Najdete výhradně pravý ráz českých Vánoc s Ježíškem, který nenarušuje žádný Santa Claus ani jiné zahraniční prvky. Osvětlení je všude, na domech i oknech, na altánku, jesličkách, žebřiňáku, pluhu, vozíku taženém koníky, na saních s kupou dárků, starých neckách, stromech i na zahradě. Osvětlení je možné pozorovat od 16:30 a to až do 3 králů. V úterý 2. prosince bych vyrazila do Litoměřic. Nachází se zde totiž stromek splněných přání. Na stromku splněných přání v informačním centru najdete přáníčka dětí z dětského domova v Litoměřicích. Stačí si jedno vybrat, dárek koupit a přinést ho zpět. Slavnostní rozbalování dárku bude probíhat 16. prosince od 16 hodin. Ve středu 3. prosince bychom se mohli potkat na vánočních trzích na Kampě. Každý chodí na Staromák, ale co takhle dát si svařák právě na Kampě? Uvidíme se tam. Trhy se tam konají od 3. prosince do 4. ledna. 4. prosince, kdy slaví svátek svatá Barbora, patronka všech horníků, připadá na čtvrtek. Já určitě půjdu na procházku a budu hledat nějakou tu třešeň. Uříznu pár větviček a budu čekat, zda mi Barborky na štědrý den vykvetou. Půjdete také? V pátek 5. prosince budou chodit po domech Mikuláš s čertem a andělem a v Havlíčkově Brodě se koná přímo jejich sled. Akce se koná od 16 do 18 hodin. Kdybych to měla blíže, určitě bych se tam v pátek vypravila. V sobotu 6. prosince vás zvu do Prahy, a to na adventní plavbu po Vltavě. Adventní plavby představují ideální příležitost pro setkání s rodinou, přáteli nebo kolegy a vychutnání si předvánoční atmosféry na svátečně vyzdobených parnících a lodích. Lodě jsou vyhřáté, takže ze zimy nemusíte mít obavy. Rezervace najdete u Prague Boats. Neděle 7. prosince bude bronzová. Je to tedy vhodný čas na nákup dárků, kdy i v neděli je otevřená většina obchodů. Mě láká navštívit vánoční hrnčířské trhy, které budou v neděli otevřeny na pražském výstavišti. A protože blížící se Vánoce jsou také časem pohádek, v pondělí 8. prosince vás nalákám na kurz historických tanců do Prahy pod Vyšehrad. Ty zde probíhají od 17:30 do 19:30 večer. Teď už vám přeji krásný a kouzelný advent. Loučí se s vámi Věra Klimšová a tleskací štafetu tímto na další týden předává Aně Svítilové.
2: Aplaus, tleská!

0: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
1: Já.
2: Timothy, už nemáme žádné peníze.
0: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applaus.cz.
2: Měli bychom vyrazit.
3: Applaus.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Komentář Rádia Applaus.
1: Tak pozor, řidiči, protože Česko se zase jednou rozhodlo, že největší sportovní disciplína není hokej, ale držení rychlosti. Přichází speed maraton, což zní jako něco mezi extrémním během a dietním plánem, ale ve skutečnosti je to moment, kdy policie vytáhne radary na víc než tisícovce míst po republice a řekne: dneska to nebude na pohodu. A teď ta krásná věc. Lokace navrhují i sami lidé, takže to je takové to české, já si na sebe zavolám kontrolu a pak se divím, že přišla. Genialita v praxi. A řidiči? Ti se dělí na dvě skupiny. První, já jezdím bezpečně, i když trochu rychleji. Druhá, mám aplikaci, co mi řekne, kde přesně nemám jet bezpečně. Každopádně, pokud zítra uvidíte někoho jet 49 na 50, nelékejte se. To není opatrnost, to je člověk, který nechce dostat pokutu. A nebo taky já, dodržující rychlost akce, ne akce. A policie vzkazuje, radary budou všude, což je jediný den v roce, když si všichni řidiči najednou říkají, možná ta rychlostní limitace fakt nebyla jen doporučení. Tak šťastnou jízdu a hlavně s lehkou nohou, ať ten speed maraton není spíš sprint do pokutu.
0: Komentář Rádia Applaus.

0: Mo.
1: I'd like to say thank you on behalf

0: Pusťte si Rádio Aplaus. Mluví v něm i ti, co Aplaus v životě neslyšeli. Zdeněk Velíšek.
1: Aplaus. Rádio.

Je čas na aplaus. Filthy mouth, no excuse, find a new place.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Já mám ráda maminku, tatínka, Verunku, Ducha Suvázka, ale nejvíc mám ráda Rádio Applaus.
2: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
3: Jožine, ty máš to rádio, nemohl bych tam valit nějaký pořad?
2: Nebo náhodou.
4: Ježišmarja, to je omyl, já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě, vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
2: Nebo má prostě štěstí. Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu? A nebo ze školy Applaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.applaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

0: Jsem cool. Jsem in. Jsem funky. Chceš být taky? Tak poslouchej Rádio Aplaus. A budeš cool. A budeš in. A budeš funky. Radek Gypsy Banga.
1: Aplaus.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Radio for you.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers.
1: Oh,
0: thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
5: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applehouse.cz
5: Měli bychom vyrazit.